0: Cé eile ach bat maláid agus bocanlaí ór an mór a hainemann sin ar an neadag agus hennig sin am áth agus tamá déanú nar a cholaimi sin an tlúi, bhfuil cairníon bhí an ag an lám nar a dhéis mi sin lei sin bhí ma faoi dheasa go mbeil sinna agus bhí ma géirí a chana le ríl agus a chana le fort a bhí aige a ólam agus bhí se mbeil sinna speisialta nar a hennig sin má. Cyn ba gyrannu'r ynys a thaw gwm dîf, Johnny ac Alwain as y gheiltach lar agus mo walacht ar na smog o hain a gyd mo stil a rair. Sgas o'r gwrs a dynnu pochyn hwys yn sian.
1: Nwyr da gyd y mei mae gyn la ffanyw gael yn lei. Da hannig mei na gardi tawt yn wei.

0: in a mask erin in Spain and Nostrigs Nungard, Kamalish Maratin, Uxquizanik on Eastling. Tarla Kulu Goina, Tagalar Sidi, Brand with a daughter tied a bass, Lenny Hintu, Gur and Nolama Fanta, Kapsalmisha Katia, Axnakura Raskogis Pelanli Testel. Jeshefing the Bassani, Oskin Lavillon Pass Ernoch, Sigate Chevy, Convient Charm. Dwrs y ter groiatrach o Helen McEntee, gwrw ben balach o sgiwpig sy'n seisg yla anwch o'n wyrd sy'n ar ffas, na rhaid y terfi sy'n tai gefig na basyn ni ar yna dylun. Gwrs byd yn y prif sgelt o nosiwnt ag ydy'r nosiwnt o ffeirla hoed.
1: Prif sgelt yn y gweltach dyn nes y tasile prif sgelt yng Nghyrhyd chael lefaig ffoling i frenan. Tar y sŵl gyme bor yn ysgrahog, yn bor sleifau ydy'r ydyrwyr sy'n gysg casel, osgol ti'r eich fwy an chyrra siach dyn ni. Tam bor dwntio o hwf swy mehyf, mae algra cwdig yn wôl a tîf y droed y chyn tuc i wai. Hog y corliad cwnde Jerry King Leffis, gyr hos yn obr y techt yn siw catyr y môr, agos gyme pilar y droed chael hwygel yn techt yn siw. Bydd eisiau gyda bobl multi yna fwy'n strategi'r chwyg flin ag oesyn ni caf emsyn y tîmo, ta chocor y dolu lleile corli cwndi yn y galifau ei gwybod i feis yn ochr yr ord rhan nhw'na. Sydd yn chyd o'r i feis strategi'r gyntwrtio ag y gorli cwndi agos lecor ymach yn belach y sawr le cwyr leis na hosyn ni caf emsyn agos mwyn nhw al gwb. Chwyg iardl na feis acob fwy'n strategi'r nhw agos bydd yn chyd cian acob sy'n y dech na cwrs yn ochr yr ord ag y siach dy chlog rhan nhw'n iawn. Togul Fis ag ag grinyw sternig go chod chorli cwnd yn y galifau, ce gwyl crinyw hyr realtas siwl ydy'r ffaimynach na chorli agos y realtas, na chwalein sy'n arw ffoti ffos fwy'n mwynu o chortyr ar ffawl gan chorli y ordw. Dyd prif ffaimynach na chorli Liam Cynili, gwyl sy'n dymon ydy'r fartiach dylis y realtas, agos gwyl techdi dal yn cwnd y cwrd brw ar y realtas, lag ymach chorli cwnd yn y galifau yr cho chym le hwdr as artiwl o ele, ydy efo meid ar y gydansiad. Betyl y ffwysio ar y glor. Tan tingil tord bor i sy'n sirach le corli cwnd yn y galifau Conrad Harley le hiach gros cahil er chwyrra o'n gorliad cwnd ei Tam Welby y fech yn sbertys ni steinu ychwyr y ffaim yn sy'n le sy'n meid siwl y fi'n teg carni ti mwg yn sgol agos gynlunr y laidw. Socri Socride Lleir Efrin Socride gwaad i rahala as rach mwlion cwnd yn y mi mor i ni gael ychwyr as drym nach ymlaen lio gwchas. Ben chéile fárach í rahala as crumpon a bhíon cil chiran ó chúchas, ag meán leingio a sépil níf míal rámolion agus cudur in the sinní i rilic na cile, ben tafran le fecil ar hiu vidalín in tépil. Agus léir eftin sochríde Christy Cannealy as glán gól an uchtarárd ag hín eag maidan ingio a sépil uchtarárd, cudur in the sinna i rilic cil chamín. Ben eid príf sgeltin gyrhid.
2: Príf Skelton Deskert a Levig a Conor Muinachon. Gortuach Fers na Shaskudi Godona in A, Idjanoska V, Idir Hartagus Glosra, her Vohor on N, a Shachto Hain, a Gekaman Dive, Love, Le Kilorne, Horla on Astra Timpler, a Fehit, Trish, a Kahid, Tugach on Fer Gortuha, a Vietmont of Glosra, Gudi Osprel and Halskali Port Lorge, Takaud and Fobel Olorg, a guest in the Gordi. Deren Corlor Roberto Brosnachon, Gagartan Tashbantis, Fe Loich Lispol, Tomas Os, Agastu, Gudi Laurlan and Dangan, A. Disavegon Obed Achodehe, Erbun, Museum Hiri, Ihala Anasig, Idrali, Bega Hilifeshin, Ereglor. Tan Shannadord Eileen Lynch o Ahabolog a geiri gymach y cwrchoge nis gynifu ag yn Sherifish Park yn y Nosiwnta agos fi a gwrra madr le cwyd marchwyd dy strateis Nosiwnta chon stopach o'r le tinta sle y dola o smacht. Dar le heb y chiart o'n Sherifish obyd gudlw le hwneri talwn agos ferimiori leis na pobl o tŵla agos na Sherifishi ag yn dola chon sgrwdw ei ennaf conus maris feidr do rilehe ei ennaf gosofolte i rehan tes Sur Oskulte. Tatus Correlation Obed Hun Shina Suntasuch, a Hurla Corklos, Stoshuna Trenach, Istroid of Willin, Taurus Wilgamegan Togrik Chechnehe, Fehosachan Taurig and Flinche Huin, Medofer Lianus Bosna Porkala, O Fehe Gudi Shaska Sashay. Tá imení léad heige cóúir Fort Lauderdale Joe O'Riordan fan sábháil tuchtar bhóthir sa chúnta é, agus é muíomh go háirithe go bhfuil anna bhfuil ann idir Fort Lauderdale agus an gleann beag. Dar leis tá luas an tráchta, fás na bhálta agus na scacha, agus an bhfuil tilte a chur le bhfuil na dimpistí sa cheantar. Socrithe Socrithe Dún O'Connell ón rá garabhim le cliam agus ó chathair Saibhín ó Ghuachas. Léifar Afrin na Socrithe in Nhóvar a Hinia go chlógas sápel chuinecháin Ghonal I Chonal I gathair Saibhín agus cuidfar corp Dún O'Connell tréis an Afrin i relig Chil Éilein. Socrathe frasa banni heredon o ra farnon im lao cliam trasani loida soraboshi o chorke go ghuchas. Le farafrana socrathinio vige maon le saopel in vrihir iaga in gronchach marli i ra farnon. Tur for corp frasa I heredon treishan afrin godi relic hopel nef padrig in laon gaila I gundan chavain a te chutfer I er a kuiga chlog tronona. Bina gaif prifskelt an deskert gafol.
3: Príomhscéalt an tuaisceart a léuig Michelle Nick Fáidín. Cuthair tús leis an obair inniu le príomhhuipa uaisce 2.7 ciliméadar a thar isteá ó tír mór go góla. Réibún príomhhuipa uaisce go góla níos mó na bliainitheine agus bhí pobal góla faoicha ar feadh tréimhse fada gan uaisce. Bé balla wa thar a gcailtean an eile shíne dó thart a trí ó chéiche tíortaí go dtí chéúr ceiri chéad maidir ar fad droite ón leniu go dtí ine in éanú le is fihid idir a thart a chlog Maidin agus a léhenni cuig trinóna. Agus dyr Jerry Joe McGee bael da chaste forbarha gola agus anna dian alain ar chaste alain na cóla condai. Gól súliga gamein a jag rartí a léig maidir le sala har eisga gola reitia na rivisan puipa ur festia. Dyrcha gagar mehan ar a fuipa ur rud a chélia snar chiart garepun puipa rud a víctarlu gajisha. Dyrcha gar hurna jag rartí vila shan talahar ista gamor ar fobal an alain agus gaharicha ar harasari talius fuisha ar achwajin Ha cóla condagan an ngáil le fest go bhfuil de glacú le chiaartais go deir na mísa seo thugan ó thunrathirí tógala a mó sama chu scéman na tithíarta a thógailt agus a thur fáil don thóla condai. Tan scéam ar bun le tuairt faoin aibhúr tithíarta a theas a thondai. Bei Anthony McBride fad an hod seasca di amariu a jimpish to bohor ar an en quick as a shed ar a charman agus an chrisla di chine. Harlan jimpish di an ar Will Carr agus gluash rohor an eid na hila ar vala an en quick as a shed ar a charman a drahan le hen I cihai. Cahar Anthony McBride ar relig na dua an eaf na doye go chlog a ja pobl ni Michal ar an chrisla di cedanya. Agus tan agardi ag MP ar ganya bi a hannik a jimpish di na a walal usaku fwin Chimpiste Chagwal a yenu lá. Fuair éman ma ganyla éman Jimmy mar a barányar is anis bofanyo guhus a ar ukoonir ar an alcara baes an anad altrunis na loha port na blaiche jisarn. Cahar éman ma ganyla sa relig aachwil in eafan a hín jégalhog a ja pobol chrís rí gart a hoike a moira. Agus sacri atari Kathleen Carson Kathleen ní wheel rafosu is an vreid can casla agus bon na man anagia cahar a nui sa relig aachwil in eafan a hín jégalhog a ja pobol anagia. Sinnewal on Tuesgart.
1: On Amshir, the Shagalt the Teremino, the Spitz Rafshi Smoots to Lagrangan. It is Shach Game Dig, three games Fis Celsius, Vesa Toch the Sarde, Agus Natahis Teshgert is Tochavisha.
4: I Wadden. Tá sé déanú me hééis sinna agus caihamúd súlana sé na scéalta tas na nóchtain, tá go leorbá perlaíneo faoi chósaí choúlaachta, tuair is cíann Paul Williams san Independent in neaghhuilíon na gásnaí choúlaachta a laidú, agus nar a líon na gásnaí gadaíochta chu híisiil iríomh hána le chuúg bliana stá sé den is. Cé go maintir chuideag an scéal se ó bhhail leis an mappa talan na híomh, má tan chundé bhfuil túháin listalt sé ar ceangan na háitichaí i smú sa tír a Darlene Gadaíocht. Ach ní na chéine tá písa eile ag Paul Williams a Bob Perlaine freisin faoi scéal mór choúlaachta in deir seachtainna sinna is achada Daniel Kinahan go Héiring. Deir an Senan Maloney sa bísa tá scrífa Eggeson san Independent inne go spáinan is achada Kinahan nach sáratún tí lí atá soch trothúil trá bhfuil se Corum teimlíon na fíd ó dúnwariú Veronica Geirin. Tá is scéal mór hain ag popéid an tuisgirt ar maidin agus sinan rá a bhí ar a bhlá i méil ferriste. Deirtar san Irish News inio go gaptar go donig os cian milliún dine go béal ferriste le nai agus go roi se drúchtúl mar hachtan. Tuir scéan an Belfast Telegraph gur hapa cahar bhéal ferriste inéis agus gur an fle a beár a bhí riamhán Jacobson. Mar thora ar a bhleat a dhéna géile bhinis go bhhacaí caiir bhil ferriste go chosíthe amháin faoi mar a duú an teachtain se caite gun le. Agus is scéal le Martin O'Cahan in príomhscéal tá ag tuairisc.caí ar maidin. Cúrann an chraicin ar na scéalta bíte sa mRuisiel nó a Gonamara an cean líne tar scéalt sin tal a fáil ar huarisc.caí ar maidin bhfuil sin súlscip

0: de vi aun na niur evne resundine er mod agus asulun gnyana sheda over in ariget mar nigen the rain thing in nechar is khald rol khariget but no vi maran afisha an khum pordach so khum na de nisha khawir khle gule o in rochelle hein so afisha vad nis fosse doen der no could mean in the boy de noide hint and me aner me fiora khnir afisha shal on shal hagudi me in the mehev me bialtin me hev kholam me aler agus vitike di solupo poko hagunya khmachi hasna khul maria sonikal agus Mor an bát se Bolón sú mér tá áit nú fá diaantacha chuine séidirhíiseach chuir ar fáil hí seanar is dóisteach ar an séidirhí sé an ce na stachtaí dúine ná gur mar abal tan madra thuúirteisteach sa cheban mar
1: í gach séirhís far an tóirach a thugann petaí
0: be ní thugann siad chun siad isteach sa hóíad agus sa stócha ber dúirta seo cúpla bliana chuin is ní chu sé síos rá bhhad nach rá bethe idir mis nún madra chuir isteach sa hóil pas gom ce fiú gochtaíine bhar na leanaí agus ní bhah an céile leis ach go chéine ach bhí mar abal tan madra thuúirteisteach so há stena leine mithe ó an Sherbrooke dí Rosslauer agus há brit ní ferriste scéir sé há báid níos lú leis éidir Sheddivison, mae'n sy'n ni hogan siad madr o'i leis. So fi mae'n chymach chi sas na chwmar o'n sio. Wyrach legis fi, o hwg yn bod, chyn tach gydig corcig. Ach fi eisiau gydig, siom rhaid dasa awn, nil televisio siom rach, siom rhaid dasa awn, fi bia anna fa hawn leis, er y mod hyn. Ac mae'n rhaid tach dysdach, cael mewn o gwael ysdach yn rhaid ac sy'n rhaid gydig cofus, gael hynny'r hasio gohol yn y ffad. Hasio gohol yn y ffad. Chyd yn egin sŵas er mw lehanach Facebook nôr o ddegyn catat ar lwnt ym lian yn nôr o hantw rog wyl corco i gan i as chan teacht ys dech i agos chwmal eich yn gwyd yn eich cogard achos er fe iol eich
1: Wel, cref na heir yn cael Mi bwyd toer y fwain y ddig siach gyhoed yma na chof fwy oed o fan cael
0: O, so mi o'n eich cael me mach sos digiad un ystoch o'ch cael me ystoch me banner byw cofw as nôr o ddegyn o'n eich cael me nish cyrsos lo Fíen sé sé ég kem sér na ham asa ríasacht ko feig blena te sé ta ku blen. Dimidi der gut diele fad agus víske skata klahi har na blenta ko galeder fi kan wan ikun black lee ko gale ko grev grever ho skor get dead a match if you share cartogation of wacht and some sorry play gale der le point to one so they saw tantition test and so is ishkin to have mail agus a bit ho Chawn le mwfen ceil eich yn edrych, a bryd hwys eich ffitio ffwytus sy'n chaid i'r Casa Bar Mitchells agos ag e breif i leis agos ystol ym rwyson a bryd gyrwyd mwyr grib ha. Cam am eich Mick Burns ysyn ystol o'r bryd eich hiad o'r gymysia gymysia gael me hen cwrdd achos o'r o'r leis
1: na
0: nil agus dŵr dŵr lwm gyrraedd gwrn asfysir dych sret yr ffad agus gyrraedd gwrch ein y tseis agus sôl ym gydwg yn tseis yn y mach a bydd o hef mwyntyd chyri gyrraedd leis gyrraedd o'r ffein oce fi mae'r nir o'r mwyr sos o gael ymwyr yn clyhe ach o mae chi'n oed le cael yw'n tystwch yn siens o hwrt dy fe o Er feig blian ymwain.
1: Fannig na cwini loho ach gyhoide agus ach nasan ar a mynd ys cael mynd stopa cain ter fwy o'n eisiau chanais ti'n sier fi sfarn toirach da mi sier ograf se la olof no folof goma haber an nolig na fwyl isi gadein a hawl agus
0: ni lisi gadein mi awg agus chom maile sin cwydan dyn mo hantw fiechent is na dyn hantw chiel tu hwst sin a dyn hawl gwyllig gwyllig agus gachain eil agus beidus cais bwcolin siad son blien Shavy, Shachvi, Riv on Shedivish Fein. Homelishin Bishop the Brown of War in the Lore history, Agus, so we were kind of coupled in now, and there are no new hurry in the Lore his suas, no Conra here, our co. Bin Conra here calling the bad fighting toilet, Della, Gulchat Shurath, the Gamig, Shesha, Fight Chef, Shesha. Agus, the Stolen Gomesha, Lesha, but Ma, Hoganchia, Nadinus, and Stacha, but Hudit, Goodman, the Stolen, which said Fehemilun, Stacha, no, Timpleson, Exfersha, Anna Yasmar, Rish, Tinchan, Rishton, Vimar Overin, Nisfide, Edmod Hain, Ach, Nirvachor, Gulle. Er hefur vann, hann er þegar vel eginn, að sinn sé diffríkt mór, en sann tækta stærk og korka gera sé og hlug, agus hann tóðan írga bæli, agus að hann bóður fristin ís, að bæri nore ný hættu mægt síð bíla og gæra bæli vúrnu, skar hæni, svo það sé frist tækta hann. Agus að báð bæra á sé hér, að bæri vimann er en næfadrik, að sá gáða vada kó, agus ný reyfann kostas róvór fæða dæra, að bæri hann sé það fyrir hann til, vi tíkert sálu upp á kókagumse, gref tímpel hókjad euro, Ach, er dede you know, there,

agus hannig fad a níos adlam agus homaid a chóra tomult. Jeff Cobb. Jeff Cobb as Brooklyn, ducha. Agus dut ma leis cuidí haganál tú agus ducha walta cangal agum la dunangál agus a cangal agum fása la Kerry. Agus tú sean ar bhaim a sigurón flá ceáil go le bheith imála fáiste chil ma gur rud speisialta le tarlú. Agus thála sin tá man seoha dúte le seaachtain in nuas agus seo go dtíra dóithreite. Bhí mar siúla bhealaí a dúirt Jeff Cobb le mun sin agus bhí beirt as bal fáiste as mo chóir amá. Agus iad a chóra lá agus bhí mar géisteart le bhí mar cúl éisteart lá dúirt sealamsa agus ud far amháin na sin ar eile dúirt sé níor chil muise riamh go dárlatha Waka Sowell Shaw a Chiche a Malfarsha. The Shaklanya to Umbra or New Orleans, I guess, Balchamora, Ele, Will, and Hall, Luchelo, a Ducha Nir Hilmisha, Gujaku Fale, than Hinelshan, a Chiche, Gabal Farsha. I guess a Kharja Monam Legia, we shall have Flesh Rogum Savig, Fla, Frigitir Legilier. Flanig sal frigitir le gilir a vi mas doi ha bajo triblan na jig da ish cos mei hiu lamla la drama mor an na farsha a vi rodnart inta bajar nara ta du nishinye agus bajar nara higin tu an veig a hoi bal farsha frig an veig a hoi pobl bal farsha agus pobl tu eskart frig nid hil gulior agun gudarla hu a waka sawal rodda in sin amal farsha agus bhí sé go díra speisialta. Na níl sean náid sin tesa go bhéin, níl sean náid sin amal farsta, níl sean náid sin sa tuiscat na deoclat bidir. Tá anim a lua, ní hoclat do chloniu a lua, ní hoclat do wala a lua, ní hoclat do scal a lua, ní hoclat do bheith feciste in éige scala ar lei. Agus bhí sin le gí léir, mar dúd má gan mé an a le bhain, bhí sé le gí defrúil amal farsta in sin. Agus dyma cynnsio y cant la dyn iela Rwysia da fleisio rach Wy bydio siach dyn iach a hwn sian Wysia da ligio regr Wysia gydio'r special ta Agus siach dyn Cwrta yn eri y le cynnsio Yr yflian siw gyn gymysio dy sir Y rys Le gymysio dy abod o gael Agus pleisio agus salt O hwn sian chodioch dy Y le gilio'r fi la mohu Agus la son rwy'n sian Ymol ffars la cobl le yn ywas Rwysia fan Wel cyfnig of... Wel cyfnig of... Bydd yw'r cyfnig of na wel cyfnig bydd yw'r... A sy'n sgil ele. A cyfnig has yn yma, bydd yw'r cyfnig has yn yma ddif sy'n sy'n sy'n fi alianst yn sywale ar yn radio, gyda sy'n sy'n fi alianst yn sywale ar yn teli. Na sy'n sy'n fi on. Wel sy'n gyrru banacht, wel sy'n gyrru treslw la bwetsar y bi, wel sy'n gyrru cofroni yn yw la dynir bi o glap pwerchins na cymorth o si. Mw te, bydd mysio lefgyt yn siogwyd i'n cwygiach lwg. Agus, yeah, biggie jaguar, quiggy him, quiggy tree, ever WhatsApp, nod your heart to shark, nod your tree at all, a quig. Jeff, matetu geistert, that's still a small farm, gamilat. Now, another dirt chalo money, Jeff Cobb is as Brooklyn, hosha gomora vemarum, well, hoyin vejivilla reg and virtuvi shul river. We see other hilmudna, na vecu munchach. A léhéid seo chíhe am al fárse. Wán Jeff, mo tédu géist ar seoce angus special da dutsa. Seo Janet Harbison agus suan tri jazz la tú sa chúrle sin a chléir. La mondi hort hart. Seo lullaby for Daniel. Fáil siste a fánig ilam.